večer. Ale ahoj. Koľko ste prišli? Aj Halko je tu, no toto. A same známe tváre vidím. Koho to tu ešte máme? Dobrý večer, ale dobrý večer. Výborne vyzeráte. Pani režisérka, rád vás vidím. Výborne, tak verím, že sa spolu

Huckleberry Finn. Ten sa mi celkom páči. Je to rebel a navyše Američan. Tak sme nacvičovali Válka s Puškinom. Každý piatok od 7. do 9. večer.